0: na... Dobre, malý žartík sme si spravili, toto nebola AI, to bol Peter Smorik. Díky, Peťo.
1: Ďakujeme.
0: Díky,
1: krásne.
0: Peťo.
1: Ďakujeme.
0: Nazdar.
1: Skvelé.
0: My to možno zahráme.